snad. Draž si venku, líže kožich. A čeká venku žijící medo? Ha! A nedovoluj se ten přepich. A být tu doma na útěku? A stáhovat mi moje deku? A nedovoluj se ten přepich. A mazej ven mu šupem čelit. A já

mraku? Ha! Kolik mraků, tolik fraků. A zapomeňme na tu frašku a otevme si radši flašku. Však času bude ještě dost. A na to budeš ti hrabat kosti. A já...